Pekné ránečko želáme z Fan Rádia. Meninová pesnička nás čaká. Predstavte si, Hortenzia v kalendári, okrem toho Hortenz, Oswald, Milivoj a Snežana, ale iba Hortenzia má pesničku.